0: Chci říct, že úplně krajně nepříjemný, ale jsou samozřejmě jsou solisté nebo dirigenti, kteří jsou nároční, že jsou nároční a vymýšlí se takové vlastně jakoby věci, kteří třeba za mě už trošku jako překračují vlastně nějaký jakoby toho hranice, co si myslím, jakože co jsme samozřejmě schopní zařídit nebo co bychom měli. Takže ne, nechci říct, že úplně nepříjemný, ale samozřejmě jsou lidi, se kterými se pracuje líp a se kterými se pracuje hůř, ale myslím si, že máme štěstí, že ty, kteří jezdí k nám, tak jsou většinou milí a spolupracujeme se s nimi dobře.
1: Už se vám stalo, že vás někdo ale opravdu z toho neměl rád a pak jste ho zažil nebo viděl a hlavně slyšel a řekl jste si, ale jo, on to fakt umí, stálo to za to.
0: Stalo. Já teda asi jmenovat takový nebudu, ale často jsou to třeba zpěvačky, kteří prostě třeba přijedou a teď mají nějaký požadavky na hotely, takže člověk to nějak řeší, musí být bez koberců a takový speciální požadavky. A pak přijedou a vlastně zjistí, že se jim to vlastně vůbec nelíbí, takže se vlastně musí operativně řešit spoustu dalších věcí a pak si říká, že se má zapotřebí, ale pak opravdu třeba přijdou na to pódium a je to zážitek. Takže určitě ano.
2: Antonín Dvořák, Serenáda pro dechové nástroje D-moll, opus 44, první věta. Hraje Plzeňská filharmonie, dirigent Tomáš Brauner.

0: První větu ze serenády pro dechové nástroje D-moll opus 44 hrála Plzeňská filharmonie, řídil její někdejší šéfdirigent Tomáš Brauner.
1: Během naší návštěvy u Plzeňské filharmonie procházíme jednotlivé kanceláře a zavítali jsme také k produkční Báře Dvořákové. Dobrý den, Báro.
2: Dobrý den.
1: Vy máte, tuším, na starosti hlavně zahraniční zájezdy Plzeňské filharmonie.
2: Spíš je to tak, že si tak tu práci dělíme s kolegama. Produkční v minulosti, ten člověk, ten zaměstnanec tady měl na starosti veškerý chod koncertní, ale v posledních letech mám naštěstí ještě kolegu, který zajišťuje provoz, takže tu technickou část a já spíš tak jako jsem do toho orchestru, že se starám o hráče a jednotlivé hudebníky.
3: Takže vy jste ta osoba, která ví, kdo s kým chce sedět v autobuse a v žádném případě nechce sedět v autobuse.
2: A asi tak, docela mám o tom přehled, i když tomu mi taky pomáhá ještě inspektor orchestru Vítek Hošek, takže vlastně ten dělá zasedáky do autobusu, takže tak jako společně se snažíme i ty rooming listy dávat dohromady.
1: A vy pak taky musíte asi řešit takové ty věci, jako jestli mohou spát hráči po více lidech na jednom pokoji, nebo každý musí mít svůj vlastní hotelový pokoj.
2: No, tak to právě taky naráží ten na kámen úrazu velký, co tady řešíme, že se snažíme ty rooming listy vymyslet, co nejlépe to jde, ale máme i single pokoje, i double. Snažíme se to vymyslet tak, aby pohromadě mohly být ty, kterým to nebude tolik vadit, ale samozřejmě je spousta prvních hráčů, starších hráčů, kteří by si zasloužili jednolůžkový pokoj a je to potom těžké dát dohromady.
1: Jak často vlastně vyjíždí Plzeňská filharmonie do zahraničí? Je to z vašeho pohledu spíše vzácné, anebo je to z vašeho pohledu pořád?
2: No, tak z mého pohledu je to docela často. Zrovna myslím, že náš orchestr vyjíždí za tu sezónu hodně. Ten podzim je takový klidnější v tomhle, ale jakmile začne prosinec, tak už jedeme v podstatě až do dubna.
3: A z vašeho pohledu, když se začne hrát a probíhá koncert, tak je to ten moment, kdy vy jakožto produkční si můžete sednout a odechnout si a říct si, teď si to poslechnu, a nebo ve chvíli, kdy se hraje, tak vám už hlavou jde, až to skončí, tak bude muset tohle.
2: No, asi bych si mohla takhle sednout, ale mě to jako nervy úplně nedovolí, takže já vlastně, i když tam sedím, tak já vlastně vždycky jsem v takovém jako napětí, že vždycky přemýšlím nad tím, co by se mohlo stát.
3: A co by se mohlo stát?
2: No, tak třeba v lednu jsme měli chřipkovou virózu v orchestru, takže bylo špatně asi 15 lidem, takže se nám stalo, že i vybíhali z pódia a tak, takže jsme jako řešili medikamenty, rozdávali prášky a snažili se to nějak udržet.
1: A váš vztah k hudbě je takový, že chodíte na koncerty sama a dobrovolně, anebo je to povinnost a jenom povinnost?
2: Tak vlastně já jsem vlastně vyrůstala s filmovou hudbou, takže já jsem vlastně vyrostla na tom, co teď jako děláme v práci. I jsem měla takový období, kdy mě hodně bavil Mozart, takže já jsem úplně neposlouchala to, co moji kamarádi na základce nebo na střední. A to jsme i s kamarádkou jezdili na koncerty do Rudolfína. Vlastně přesně to, co pro mě byla taková modla, tak teď dělám. Už teda na to mám úplně jiný pohled. Už se mi to trochu jako poupravilo, ale teďka, když už poslouchám koncerty v práci, tak už mimo práci vlastně na další tolik nechodím.
1: Teď si poslechneme snímek ze soutěže Pražského jara v roce 2008. Plzeňská filharmonie totiž s Pražským jarem pravidelně spolupracuje a nejúspěšnější soutěžící doprovází na koncertech vítězů.
0: V roce 2008 tu získal třetí cenu hoboista Jan Souček. Spolu s Plzeňskou filharmonií, kterou řídil Jiří Malát, hrál koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta hráli Jan Souček a Plzeňská filharmonie, kterou řídil Jiří Malát. Byl to snímek ze soutěže Pražského jara v roce 2008, kde Plzeňská filharmonie tradičně doprovází finalisty.
1: Další, koho při naší návštěvě Plzeňské filharmonie navštívíme, je Jaroslav Seidl, produkční. Křižuje se, když nás vidí s mikrofonem. Vy nerad mluvíte pro Český rozhlas, pane Seidle?
2: Tak nejsem úplně zvyklý dávat rozhovory takhle do éteru. Jsem z toho trochu nervózní, přiznám se.
1: Vaše profese je jednoduše nazvána produkční. Co to znamená?
2: V podstatě bych řekl, že já mám na starosti technicko-logistické zajištění vystoupení Plzeňské filharmonie. To znamená dát dohromady nějaké požadavky ohledně toho, jak to bude na místě vypadat, jakým způsobem postavíme pódium, co všechno na to potřebujeme, židle, pulty, lampičky a nějakým způsobem zařídit, zajistit odvoz nástrojů a odvoz tady toho vybavení prostě na místo. Zařídit vykládku, postavení, po koncertě zase zbalení, nakládku.
1: A pak máte, myslím, na starosti také evidenci nástrojů a musíte řešit poškození nástrojů. Jak moc často se stane, že řešíte poškozený nástroj?
2: Nedávno se nám stalo, že prostě spadnul hudební nástroj na zem, nehoda, který je prostě čas od času určitě dojde, takže se musel řešit opravu fagotu, který spadl na zem a poškodil se. Samozřejmě hudební nástroje jsou velmi citlivé na vlhkost, na teplotu. Při přepravách na delší vzdálenosti prostě může docházet k výkyvům, jak v té teplotě, tak v té vlhkosti může dojít k nějakému prasknutí nebo nějakému takovému poškození. To se občas stává, to občas řeším.
1: A tady v Plzeňské filharmonii hráči mají většinou filharmonické nástroje, tedy erární, jak bychom řekli, anebo používají čím dál tím víc svoje vlastní nástroje?
2: No, ono je to zhruba tak půl na půl, když to odhadnu z hlavy. K spoustu menších nástrojů, jako třeba housle, violy, jsou většinou v majetku jednotlivých hudebníků a ti si i většinou zajišťují přepravu těch nástrojů sami, nedají to z ruky.
1: Prozraďte ještě, jaký je váš vztah ke klasické hudbě? Chodíte na koncerty Plzeňské filharmonie dobrovolně?
2: Tak, dřív jsem chodil na koncerty nejen Plzeňské filharmonie dobrovolně, teď už to mám i v povinnosti. Ale každopádně filharmonickou, respektive klasickou hudbu jsem měl vždycky rád. Teď těch koncertů mám víc než dost.
3: Děkujem.
2: Jo, a písničku mi nepustíte.
3: Když si o nějakou řeknete.
1: Chcete doporučit nějakou, co byste chtěl slyšet?
2: Já teda z klasiky mám rád impresionismus, romantismus, mám hodně rád Bohuslava Martinů, ale momentálně bych měl chuť na Arama Khachaturiana Gayané. Slavný
3: baletní svitu,
2: přesně tak.

0: Baletní svitu Gajané hrál státní akademický symfonický orchestr Sovětského svazu a provedení řídil sám skladatel Aram Chačaturian.
1: Mimochodem, Aram Chačaturian svého času také pobýval u Plzeňské filharmonie, stejně jako teď my ve vysílání Českého rozhlasu D-dur.
0: Zatímco z velkého orchestrálního studia k nám přeznívá zkouška,
1: tak procházíme skrze šatnu do malé místnostky, ve které sídlí archiv Plzeňské filharmonie. A královnou archivu je Masako Kocu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy, paní Kocu, pocházíte z Osaky, je to pravda?
2: Není to pravda. Přesně pocházím z ostrova Awaji, který je mezi Honšu a Shikoku.
1: A to, že takhle dobře mluvíte česky, to vzniklo jak? Vy jste studovala v Česku?
2: Ano, studovala jsem hudební vědu.
1: Co obnáší vaše práce? Lze to nějak ve stručnosti charakterizovat?
2: Ano, tak velmi stručně. Připravuju noty.
0: A co to znamená, co to obnáší připravovat noty? Znamená to vědět přesně, kam sáhnout, kde to najít?
1: Kolem nás vidíme spoustu krabic, ale to samozřejmě určitě nebudou zdaleka všechny noty.
2: Ano, tady je nepořádek.
0: Ne, tady není nepořádek, tady je to archiv. Úplně v pořádku, tady je archiv.
2: Tak když máme plán na příští sezónu, tak objednám notové materiály, případně některé materiály máme v archivu, případně něco vytisknu z PDF a tak dále. Tak.
0: To vypadá, že to je vlastně lehká práce.
2: No, ano, velmi lehká práce.
0: Co jí komplikuje, když na to přijde, že se něco komplikuje?
2: Vždycky se něco stane.
0: A co to je?
2: Například máme nějaké noty v archivu, a jsou staré a nečitelné, nebo nemůžeme si sehnat nějaké noty, nebo některé noty jsou drahé a tak dále.
0: A to, že jsou některé noty staré a nečitelné, to je jediná komplikace s tou partiturou, kterou z toho archivu vytáhnete. A nebo se klidně může stát, že byste vytáhla partituru, ve které třeba ta kompozice je zapsána v nějakých drobnostech odlišně od třeba nového notového zápisu a je potom potřeba dát dohromady staré partitury, nové partitury a zkontrolovat, jestli jsou tam stejné noty?
2: Ano, ale často se stává, že existuje nakladatelství nebo nějaké vydání, že tam jsou jako chyby a to musím jako opravit.
0: Přímovy?
2: Ano.
1: Stane se třeba někdy taky, že se navrhne určitá skladba do programu a vy potom řeknete, ale ne, to by bylo příliš drahé, tady máme příliš drahý notový materiál, nemáme na to peníze?
2: To ne. Já jenom jako si zjišťuji, kolik to stojí a pak se rozhodne vedení.
1: Stíháte chodit na koncerty Plzeňské filharmonie, anebo už vůbec ne?
2: Ano, já ráda chodím na koncerty Plzeňské filharmonie.
1: A ještě jednu otázku. Vy prý také ráda vaříte a dokonce pro veřejnost připravujete recepty.
2: Už ne, už na to nemám čas. Vařím jenom pro rodinu.
0: A kdybychom dneska čas měli a vy byste nás pozvala, co byste nám uvařila?
2: Tak bych vám uvařila například jakiniku.
0: A to je?
2: To je jenom grilované maso. Hovězí.
0: Dohodnuto.
1: A kdybyste měla doporučit spíše nějakou hudební nahrávku, která oblast je vám blízká?
2: Teď mě napadá, protože já hraju asi 3-4 roky na violu, tak mám ráda rapsody pro violu a orchestru Bohuslava Martinu, jestli máte nahrávku.
0: Nahrávku máme.
1: Bohuslav Martinů, rapsodie, koncert pro violu a orchestr z roku 1952. První část, moderáto. Hrají Josef Suk a Česká filharmonie, provedení řídí Václav Neumann.

0: Rapsodii koncert pro violu a orchestr z roku 1952 Bohuslava Martinů hráli Josef Suk a Česká filharmonie. Provedení řídil Václav Neumann.
1: A teď se vrátíme do budovy Plzeňské filharmonie, kde jsme na návštěvě.
0: Na návštěvě ve vysílání Českého rozhlasu D-dur.
1: Když na návštěvu, i když do filharmonie Plzeňské, tak s kávou. Což je milé.
2: Myslím, že ta kancelář, kde nabídnou člověku kávu, to je ta nejlepší kancelář.
1: To v každém případě. S milým úsměvem. Je to milé přijetí s tou kávou, ale zároveň je to přijetí v kanceláři, která je oproti těm jiným prostorám tady v Plzeňské filharmonii, potažmo v budově Plzeňského rozhlasu, atypická. Ve všech kancelářích totiž mají stůl bokem ke dveřím. A tady je taková hradba, jako někde na úřadě.
2: Sídlí tu Ivana Kandlerová, personalistka, a Ivana Žemličková, účetní. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Personalistka je jenom personalistka, anebo tady v Plzeňské filharmonii to znamená ještě kopu práce navíc?
3: Tak tady ta funkce je tak maličko kumulovaná. Určitě to není jenom personalistka, protože kromě personalistiky ještě k mojí činnosti patří správa dotací, co se týká takové té obsahové a formální stránky, a k tomu je ještě jedna milá funkce, a to je asistentka paní ředitelky.
2: Takže to, co jsou běžně tři úvazky, vy tady máte
3: tady
2: v jednom.
3: Máme v jednom, tři v jednom, přesně tak.
2: A ta účetní činnost, tam to bude asi podobné. Účetní oddělení by tu mělo být, ale vy nejste oddělení.
5: Já jsem tady jedna účetní na celou filharmonii a znamená to teda vlastně, že se u mě zbíhají veškeré doklady, faktury, pokladní doklady, potom různé další dokumenty, smlouvy, mzdový účetnictví, vlastně to měsíční zpracování mest přichází sem ke mně. To účetnictví tady je takový specifický, my jsme obecně prospěšná společnost, takže my tady fungujeme ne za účelem vytváření zisku, ale za účelem toho, aby byly smysluplně využitý vlastně finanční prostředky, které máme z velké části, nebo největší část toho tvoří dotace našich příjmů, a pak menší část vstupný z našich koncertů a různých jiných akcí. Takže já připravuju právě ty čísla.
1: Publikum obdivuje šéf dirigenta, zvuk orchestru, solisty, jak krásně hrají nebo zpívají. Já teda, dámy, obdivuju vás v Plzeňské filharmonii, protože ty stohy těch tabulek, čísel, toho všeho, co zdánlivě je tak strašně daleko od toho kumštu, tak to obdivuju vlastně nejvíc. Je to daleko od kumštu nebo není? Jak moc tam to spojení s tou muzickou částí jako může být?
5: No tak dá se říct, že to trošičku je daleko a není, protože vlastně naše práce nemůže fungovat bez té části toho orchestru, a orchestr, pokud nemá připravenou tuhle tu administrativní část od celého našeho managementu, tak vlastně by nemohl fungovat samostatně, nedá se to oddělit. Musí to fungovat a být všechno jako v souladu, aby vlastně vzniknul potom ten krásný projekt, který můžou ty diváci obdivovat potom.
2: A stíháte vy vůbec něco z toho koncertního provozu zažít jako posluchačky? Dostanete se někdy na koncert, a pokud se na něj dostanete, vychutnáte si ho?
3: Tak určitě se dostaneme, přiznáme se teda, že asi nechodíme tak, jak bychom chtěli, nebo určitě nechodíme na všechny tak jako kolegové. Oni to mají, když to řeknu, jako povinnost, my to máme jako zážitek, takže chodíme, i když samozřejmě, když je potřeba pomoc, u nás to tady funguje, takže každý, kdo má ruce a nohy, tak všichni děláme všechno. Ale určitě si ho vychutnáme, a je to vlastně, to je ta odměna. Protože my tady sedíme v těch tabulkách a v těch číslech a moříme se, a někdy toho máme fakt dost, ale potom, když člověk je v tom sále, slyší tu muziku, slyší ty lidi, jak tleskají, a ví vlastně, že on je toho součástí a že bez něj, teď to teda nebude znít úplně skromně, ale bez něj by to nebylo, tak to je ten pocit, co za to stojí, a to je to skvělý.
0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Jsme na návštěvě u Plzeňské filharmonie, ale uděláme teď malé odbočení. A to k jednomu legendárnímu komornímu uskupení, které má s Plzeňskou filharmonií nemálo společného.
2: Je to české noneto. A ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová o něm docela dost ví.
4: České noneto je jeden z nejstarších komorních souborů na světě. Jeho vznik se datuje do roku 1923-24 a v podstatě jsme měli české noneto jako rezidenční orchestr, když slavilo své sté narozeniny, takže jsme pokryli dvě sezóny, tak aby nám to vyšlo a aby takový významný soubor dostal příležitost provést své klenoty. V souvislosti se smetanovskými dny to určitě byly české tance v úpravě Františka Hertla, což je také raritní úprava.
2: Naším hostem je také fagotista českého noneta Pavel Langpaul, jeden, myslím, z nejletitějších členů noneta. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Jak jste dlouho hráčem českého noneta?
6: Já si myslím, že to bude 32 let.
2: A co se kolegů týče, jste tam nejstarší a nejdéle, nebo jsou tam někteří, kteří jsou tam ještě výrazně delší dobu?
6: Můj kolega a spolužák z konzervatoře, flétnista Jiří Skuhra, přišel do českého noneta, myslím, o půl roku dříve.
2: Jak snadno nebo nesnadno se dává dohromady repertoár pro české noneto? To je přece jenom soubor s poněkud raritním uskupením a složením?
6: Tak v dnešní době my máme velmi bohatý archiv, který byl vlastně rozšiřován našimi předchůdci. Musím říct, že na začátku, vlastně když soubor vznikal, tak tam opravdu byl problém s tím repertoárem, protože vlastně originální posaz nonetu vlastně nebyl, kompozice nebyly napsány.
2: Zatímco teď už asi leckdo píše pro noneto a možná pro české noneto také mnozí skladatelé psali a píší.
6: Ano, naši předchůdci iniciovali vznik mnoha skladeb a myslím si, že není českého skladatele, který by nenapsal nonet.
4: Já jsem se třeba ve své diplomové práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zabývala tímto tématem a vůbec kompozicemi dedikovanými právě českému nonetu. A tak jsem zkoumala, jak se vlastně vyvíjela ta technika, ať to byl teda skladatel Jan Novák nebo Alois Hába, Bohuslav Martinů, Jan Tausinger, Svatopluk Havelka a další. Ale tady je i významný archiv českého noneta. Měla jsem tu možnost a čest se svými kolegy se pověnovat tomuto archivu a je tam celá řada titulů a je na tom vidět, jak se české noneto stalo takovým ústředním zájmem pro ty skladatele a to, jak šla doba a to trvá dodnes a to je prima.
2: A kterou hudební nahrávku bychom si teď ve vysílání Českého rozhlasu D-dur měli poslechnout? Samozřejmě v podání českého noneta. Co nám Pavel Langpaul doporučí?
6: Rád bych doporučil nonet Josefa Bohuslava Förstera. Skladba byla napsána v jeho 71 letech, ve zralých letech, a také to byla první objednávka českého noneta na kompozici.
2: A vy jste ji teď nahrávali v Českém rozhlase, pokud se nepletu?
6: Ano, je to jedna z posledních nahrávek pro Český rozhlas.

0: Nonet Josefa Bohuslava Förstera hrálo české Noneto, jeden z nejstarších komorních souborů na světě, který u příležitosti stého výročí své existence byl rezidenčním souborem Plzeňské filharmonie.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur pokračuje návštěva u Plzeňské filharmonie. V této chvíli se na okamžik vrátíme do ředitelny, neboť jsem zavítal na návštěvu vzácný a zajímavý host. Přiznám se, že pro mě vlastně i trochu nečekaný. Štěpán Turnovský, dlouhá léta fagotista vídeňských filharmoniků a také profesor na Univerzitě hudby a dramatických umění ve Vídni. K Plzeňské filharmonii tedy zavítal člen legendárního světového orchestru. Dobrý den.
2: Dobrý den, těší mě, že tu můžu s vámi být.
1: Co vás vlastně přivedlo do Plzně? Odhaduji, že jistá souvislost by mohla být v tom, že váš tatínek, dirigent Martin Turnovský, tu strávil docela významnou část svého života.
2: Ano, to je správně. Otec tu byl část svého života a já jsem vlastně jezdím teď místo něj. A já vážím se to tady být, že tady můžu jeho ducha nebo zažít trochu, jaký to tady bylo.
1: Jak dlouho jste vlastně působil u vídeňských filharmoniků?
2: U vídeňských filharmoniků jsem byl 46 let, od 19 do 65. Tak jsem tam strávil čtvrt času celý vídeňské filharmonie.
1: Jestliže je někdo členem vídeňských filharmoniků, je členem vídeňských filharmoniků navždy, anebo je to nějakým způsobem omezeno?
2: To je omezeno. My jsme taky angažovaní v opeře hlavně a v opeře, to je státní podnik, musíme v 65 do penze.
1: Takže dnes jste vlastně emeritním vídeňským filharmonikem, anebo se ten titul vídeňský filharmonik už nesmí používat?
2: Asi se smí používat. Někdy to pomůže, ale já už to nepoužívám.
1: Jaké dirigenty jste zažil během svého působení?
2: No, zažil jsem jich hodně, velice dobrých. Já jsem jeden z mála, který zažil ještě ty starší velký jména jako Karajan, Karl Böhm, Bernstein, Carlos Kleiber. Na ty samozřejmě rád vzpomínám.
1: A kdybyste měl doporučit pro posluchače Českého rozhlasu D-dur nějakou pěknou nahrávku, která by to byla?
2: No samozřejmě jich víc a je těžko nějakou vybrat. Já si vzpomínám na jednu nahrávku, na které jsem měl velký, jak bych to řekl, úkol hrát, což je symfonie 9. od Šostakoviče, buď s Šoltým, s George Šoltým, nebo s Bernsteinem. Obě dvě jsou dobrý.
0: Máme k dispozici tu s Bernsteinem, takže Dmitrij Šostakovič, symfonie číslo 9 S-dur v provedení vídeňských filharmoniků. A to významné fagotové solo v předělu 4. a 5. věty hraje Štěpán Turnovský.

0: Poslouchali jsme symfonii číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Hráli vídeňští filharmonikové, provedení řídil Leonard Bernstein.
1: Byla to nahrávka, kterou nám doporučil emeritní fagotista vídeňských filharmoniků Štěpán Turnovský během své návštěvy u Filharmonie Plzeňské.
0: A byla to nahrávka, kterou také my svoji návštěvu Plzeňské filharmonie zakončíme. Byla to návštěva příjemná. Poznali jsme spoustu dobrých muzikantů a milých lidí a rádi se k Plzeňské filharmonii budeme vracet.
1: Potvrzuji. Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur se teď loučí Tomáš Černý
0: a Pavel Ryáček.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnes se ještě jednou vrátíme k pojmu citace. Do minulého dakápa věnovaného tomuto tématu se totiž nevešel jeden případ, kdy skladatel v díle ocituje svou vlastní skladbu. Je to vlastně jakési umělecké sebeoplodnění. Jeden a týž nápad může vyvolat ve skladateli různé hudební asociace, takže z jedné myšlenky mohou vzniknout dvě zcela odlišné kompozice. Už několikrát v těchto pořadech zazněla Beethovenova Óda na radost. Toto privilegované postavení jí právem náleží, tím spíš, že na ní pohlížíme pokaždé z jiného hlediska. Dnes se podíváme na velmi zajímavou historii tohoto skvostného tématu. Poprvé se objevuje v poměrně rané Beethovenově písni.

Po druhé si na ně Beethoven vzpomněl, když psal jednu ze svých nejproblematičtějších skladeb. Fantazii pro klavír, sbor a orchestr. Tady je ovšem téma trochu pozměněné.

Až konečně v závěru skladatelova života se tématu dostalo dokonalého tvaru a důstojného uplatnění. Zajímavé a typické je, že je to jeho nejjednodušší verze, postavená na pouhých 5 tónech.

Tím jsme tedy probrali první případ autocitace, kdy téma v průběhu autorova života hledá ideální tvář. Dalo by se to přirovnat k jablku, které sadař utrhl příliš brzy a ono musí pod střechou teprve dozrát. Druhým případem je, že skladatel objeví téma, které je pro něj naplněno nějakým významovým obsahem a kdykoliv chce ve své hudbě tento obsah vyjádřit, použije k tomu onoho tématu. Dílem Josefa Suka prostupuje úžasně výrazný a lapidární motiv smrti. Téma se skládá ze dvou po sobě jdoucích zvětšených kvart, jedné vzestupné, druhé sestupné. Zvětšené kvarty, neboli tritóny, byly v hudbě dlouho považovány za ďábelské intervaly a svého času byly dokonce zakázány. Dokonce i v Sukově době bylo toto tritónové téma smrti vnímáno jako nezvykle ostrý výstřelek modernismu. Suk je cituje například ve své pohádce, psané k Zajerově, Radůzovi a Mahuleně.

plné své hrozivosti však téma zazní až na vrcholu Sukovy symfonie Azrael. Azrael je, jak známo, anděl smrti.

Dmitrij Šostakovič vřadil do několika svých kompozic jakýsi hudební autogram, nebo spíš kryptogram. Ze svého vlastního jména vybral ta písmena, která jsou označením not. Z křestního jména Dmitrij lze použít jen D, z příjmení Šostakovič jenom S, ale napíše-li se počáteční Š jako SCH, tedy SCH, máme tu hned tři noty. Je to trochu hrkolomné, ale sled tónů D, S, C, H zní velmi zajímavě. Z tohoto sledu skladatel postavil téma, které cituje vždy tam, kde chce vyjádřit své osobní ztotožnění s ideovým obsahem skladby. V Šostakovičově komorní symfonii má téma vyloženě filozofickou povahu.

Skladatelé mohou k návratu k vlastním myšlenkám vést i, řekněme, neškodně zjištné důvody. Každý umělec pochybuje o svém díle a toto trauma se nevyhýbá ani těm největším. Wolfgang Amadeus Mozart pochyboval o úspěchu svého Dona Giovanniho a tak se chtěl trochu přiživit na popularitě Figarovy svatby. V jedné z posledních scén Giovanniho proto celkem bez zjevného hudebního nebo myšlenkového důvodu cituje melodii jedné populární árie z Figarky. Obyčejného smrtelníka, jako jsem já, vždy potěší, když v geniálním, dokonalém díle odhalí alespoň náznak lidské slabůstky.

citacemi vlastních hudebních myšlenek je celé prostoupeno dílo Gustava Mahlera. Tento muž psal pouze písně a symfonie, přičemž materiál z písní se zhusta objevuje v jeho symfoniích a naopak. Kromě toho témata také přecházejí z jedné symfonie do druhé. Mahlerovo dílo lze tak chápat skutečně jako jeden celek, propojený nesčetnými vazbami. Svou roli tu hraje také rozměr Mahlerových symfonií. Jejich věty jsou tak dlouhé, že musí být vnitřně velmi kontrastní. Jestliže třeba skerco z páté symfonie trvá více než 15 minut, je jasné, že nebylo možno takovou plochu postavit jen na rychlém třídobém taktu a tanečním charakteru. Jsou tu i části lyrické, dramatické a rytmicky pregnantní. Z toho vyplývá, že věty Mahlerových symfonií jsou si vzájemně podobné, někdy i snadno zaměnitelné, protože každá z nich musí obsahovat několik výrazových poloh. Materiál pro symfonie často Mahler čerpal ze svých písní. Tak například v první symfonii najdeme celou řadu citátů z písní Potulného tovaryše. Je možno dlouze diskutovat, v které formě se jim daří líp. V symfonii jsou témata sice mnohem šířeji rozpracována, ale někdy je z nich snad až příliš cítit jejich vokální původ. Rytmický tvar melodií je totiž často diktován s hudebnělým textem a bývá tedy prostší než u čistě instrumentálních témat. Ostatně svůj názor na tento problém si teď, vážení posluchači, můžete utvořit sami. První ukázka je z Mahlerovy první symfonie, druhá z písní Potulného tovaryše. Tyto dvě kompozice jsou vlastně hudebními jednobuněčnými dvojčaty a jejich tatínek, skladatel Gustav Mahler, z nich obou může mít radost.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Georg Friedrich Händel, Air, což je pátá část zvodní hudby D-dur z druhé svity, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

jednu z největších osobností českého sborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru, jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My si teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu. U klavíru Stanislav Boguňa.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

A teď Mozartův Don Giovanni, jedna z nejčastěji inscenovaných oper na světě, která měla slavnou premiéru u nás ve Stavovském divadle v Praze v roce 1787. Vstoupíme do prvního dějství dvouaktové opery ve chvíli, kdy hrabě, toužící po mladičké nevěstě Cerlíně, zve svatebčany, aby si u něj dopřáli skvělou hostinu, kde poteče víno a bude tanec a zpěv a zábava. A sám si dopřeje svá potěšení, takže seznam jeho milostných dobrodružství bude na zítří delší alespoň o 10 dalších jmen. Toto je takzvaná šampaňská árie Dona Giovanniho. Česky se zpívalo Až rudé víno zbarví jim tváře. S hýralým Donem Giovannim je vídeňský rodák baritonista Bernd Weichl. Londýnský filharmonický orchestr vede George Scholty. Sui trovi piazza qualche ragazza te con quella cerca menar

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

John Adams, Steve Reich, Philip Glass, to jsou hudební minimalisti. Základním principem jejich hudby je opakování krátkých hudebních motivů, které se postupně nějak proměňují. Říká se tomu repetitivní technika. Zpočátku se zdálo, že minimalismus je slepá ulička hudebního vývoje. Jenomže už 40 let v jeho rámci vznikají orchestrální i komorní kusy, opery, koncerty, oratoria. Skoro to vypadá na nový univerzální sloh. Minimalistické skladby často vystačí s minimem hudebního materiálu, jsou ale naopak velmi dlouhé. Při jejich poslechu nesmíme čekat na změnu. Nejlepší je zapomenout na běžící čas a nechat se unášet tikotem minimalistické struktury. Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme cowboyský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr S-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuos Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Se la mia morte brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva hoboje, dva klarinety a orchestr. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Jan Jiraský hraje třetí část z druhého dílu cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostním mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
1: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 2 D-dur opus 36 Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

80. léta 17. století byla nesmírně plodná pro oblast klasické hudby. Vždyť v rozmezí pouhých 5 let se na různých místech narodili Telemann, Rameau, Scarlatti, Händel či Bach. Velcí barokní mistři, kteří nás svým dílem uchvacují do dneška, dnes možná ještě víc než kdy jindy. Pro tuto chvíli volíme Händla a přeslavnou hudbu, jež zněla na anglickém královském dvoře Jiřího II. Hudbu ke královskému ohňostroji, tedy slavnostní a majestátní uvertýru z proslulé svity. Hraje nám Akademie staré hudby a Christopher Hogwood.

Rakouský barokní skladatel a výtečný houslista Johann Heinrich Schmelzer strávil prakticky celý svůj život ve službách habsburských panovníků. A pro nás je zajímavé i to, že když v roce 1680 zemřel, bylo to u nás v Praze. Císař se totiž tou dobou s rodinou uchýlil před morovou epidemií do Prahy. Schmelzer ho následoval a paradoxně za necelý rok moru v Praze podlehl sám. Je autorem množství působivé hudby. My si teď vybereme jeho sonátu, sekundu a cinque pro instrumentální soubor, jíž hraje Muzika Antiqua Praha.

Gioachino Rossini a Lazebník Sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor Metropolitní opery, hraje orchestr Metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinchas Zukerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90 ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. Hrají Ledevik Kolet a Jakub Bogart.

Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Monteho duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Frédéric Chopin je s klavírem, klavírní virtuozitou a klavírní tvorbou spojen tak těsně, že můžeme mluvit takřka o synonymech. Chopin je klavír. A Ivan Moravec je, vlastně byl, geniální Chopinovský interpret. Poslechněte si jeho nahrávku Chopinova Skerca pro klavír, cis-moll, opus 39.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfonica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto pro smíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tu es Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím, polyfoním, kontrapunktickým uměním zhudebnil italský mistr 16. století Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, který vede Simon Preston.

Henry Purcell, první část ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

Giacomo Puccini, árie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Před námi tóny nejproslulejšího maďarského skladatele 20. století, také vynikajícího klavíristy a hudebního vědce Bély Bartóka, takového maďarského Leoše Janáčka. Také sbíral lidové písně a nechával se jimi inspirovat ve své tvorbě. Také nesmírně originální hudba, jako je ta Janáčkova. Barták žil od roku 1940 v americkém exilu, pouhých 5 let do své smrti. A mezi pozoruhodnými díly, která zde napsal, je i koncert pro orchestr. 5větá kompozice, zřejmě Bartókova posluchačsky nejvstřícnější. Skladatel zvažoval název Rapsodie, ale vzhledem k tomu, jak exponuje různé nástroje i skupiny nástrojů, zdál se mu koncert pro orchestr přiléhavější. 4. věta se jmenuje Intermezzo interrotto, přerušované intermezzo, a je velmi dobře slyšet proč. Zajímavé jsou také názvuky Lehárovy operety Veselá vdova, respektive Šostakovičovy Leningradské symfonie, protože parodovaný motiv je takřka totožný. 4. větu Bartókova koncertu pro orchestr hraje Česká filharmonie, zařízení Karla Ančerla.

Do úchvatného souboru 36 klavírních fug, jimiž Antonín Reicha ve své době novátorskými postupy přepsal dosavadní hudební vývoj této formy, můžeme sáhnout 36krát a dostaneme 630 skvostů, ať už je tématem fugy vlastní Reichovo téma nebo témata jiných skladatelů. Milan Langer nám teď zahraje 7. fugu D-dur, v níž Reicha zpracovává téma Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, tím tématem je úvod Hafnerovy symfonie.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrhounová. Dnes budeme poslouchat hudební díla z pera těchto autorů. Heinricha Schütze, Arcangela Corelliho, Antonia Vivaldiho, France Schuberta, Wolfganga Amadea Mozarta, Claudia Monteverdiho a na závěr zazní i drobná klavírní miniatura Friderika Chopéna. Heinrich Schütz patří k nejvýznamnějším představitelům raného baroka a bývá označován za zakladatele německé hudební tradice. Studoval v Itálii u Giovanniho Gabrieliho a dokázal propojit italskou výrazovost s německou duchovní hloubkou. My si dnes vyslechneme jeho rozsáhlé dílo muzikáliše Exequien, tedy hudbu k pohřebnímu obřadu na památku hraběte Heinricha von Reuss. Toto dílo patří k prvním německým rekviím a je výjimečné svou citlivostí k textu i výrazovou silou. Zpívají Flieder Lang a členové Favorit, Kor a Monteverdi Choir. Hrají English Baroque Solists a His Majesty Sackbets and Cornets. Řídí Sir John Eliot Gardiner. Přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur doznělo dílo muzikáliše Exequien Heinricha Schütze v podání Monteverdi Choir a English Baroque Solists pod vedením Sira Johna Eliota Gardinera.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Vyslechli jsme Koncerto Grosso G moll opus 6 číslo 8 Arkanžela Koreliho v podání souboru The Brandenburg Consort, který řídil Roy Goodman. Antonio Vivaldi byl jedním z nejplodnějších skladatelů své doby a jeho tvorba zahrnuje nejen koncerty, ale i duchovní hudbu. Jeho Stabat Mater patří k nejhlubším a nejosobnějším dílům této oblasti. Text pojednává o utrpení Panny Marie pod křížem a Vivaldi jej zhudebnil s mimořádnou citlivostí a výrazovou úsporností. Soulistou je Andreas Scholl, doprovází Bach Konzert Wien pod vedením Rubéna Dubrovského.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí doznělo Vivaldiho Stabat Mater v podání Andrease Scholla a Bach Concert Wien pod vedením Rubéna Dubrovského.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu. Jeho symfonie C-dur, nazývaná Velká, představuje vrchol jeho symfonické tvorby. Skladba vyniká rozsáhlou formou, bohatou melodikou a výraznou rytmickou energií. Schubert zde překračuje hranice klasické symfonie a otevírá cestu romantickému výrazu. Hraje symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu, řídí Thomas Hengelbrock.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie C-dur Franze Schuberta v podání symfonického orchestru Severoněmeckého rozhlasu pod vedením Thomase Hengelbrocka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Wolfgang Amadeus Mozart byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů klasicismu a jeho komorní tvorba patří k pilířům tohoto období. Smyčcový kvartet číslo 19 C-dur, nazývaný disonantní, je pozoruhodný především svým neobvyklým úvodem, který svou harmonickou odvahou předznamenává pozdější vývoj hudby. Hraje Janáčkovo kvarteto.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet C-dur disonantní Wolfganga Amadea Mozarta v podání Janáčkova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Claudio Monteverdi byl jedním z klíčových skladatelů přelomu renesance a baroka. Jeho mariánské nešpory patří k nejvýznamnějším duchovním dílům celé hudební historie. Toto monumentální dílo spojuje starší polyfonní tradici s novým barokním stylem a vyniká bohatou instrumentací i dramatickým výrazem.

0: Na stanici D-dur dozněly části z Monteverdiho Mariánských nešpor v podání Monteverdi Choir a English Baroque Solists.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na závěr dnešního bloku zazní krátká klavírní skladba Friderika Chopina. Chopinovy valčíky patří k jeho nejznámějším dílům. Nejde o taneční hudbu v pravém slova smyslu, ale o stylizované koncertní skladby, které v sobě spojují eleganci, jemnost i virtuozitu. Hraje Zoltán Kocsis.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku Valčík cismol Friderika Chopina. Na klavír hrál Zoltán Kočis. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrohunová. Dnešní odpolední blok nabídne hudbu výrazných osobností evropské hudby. France Schuberta, Ludvíka van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Jeana Sibelia. Začneme jedním z nejzásadnějších písňových cyklů hudební historie. Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu a jeho písňová tvorba představuje samostatnou kapitolu hudebních dějin. Cyklus Zimní cesta vznikl v posledním roce skladatelova života a patří k jeho nejhlubším a nejintimnějším dílům. Na text Wilhelma Millera sledujeme osamělého poutníka, který prochází zimní krajinou i vlastním nitrem. Jednotlivé písně vytvářejí souvislý oblouk od tiché rezignace až po existenciální prázdnotu závěrečného flašinetáře. Zpívá Wolfgang Holzmair, na klavír doprovází Imogen Cooper.

Ludwig van Beethoven byl skladatelem, který zásadním způsobem proměnil podobu symfonie. Jeho symfonie číslo 7 A dur patří k nejenergičtějším a rytmicky výrazným dílům jeho tvorby. Skladba je proslulá především svou druhou větou, allegretem, které se často hraje samostatně a patří k nejznámějším Beethovenovým hudebním myšlenkám. Hraje Freiburger Barockorchester, řídí Gottfried von der Goltz.

Vyslechli jsme symfonii číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena v podání Freiburger Barock Orchestr pod vedením Gottfrieda von der Goltz.

Johann Sebastian Bach je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob. Jeho Goldbergovy variace patří k vrcholům klávesové literatury. Dílo je vystaveno na jednoduchém tématu, které Bach rozvíjí ve 30 variacích nejrůznějšího charakteru. Od virtuózních přes kontrapunktické až po hluboce meditativní. Interpretace Glenna Goulda patří k nejznámějším a zároveň nejvlivnějším nahrávkám tohoto díla.

Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněly Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda.

Johannes Brahms navázal na klasickou tradici, ale zároveň ji obohatil o romantickou hloubku a bohatou harmonii. Jeho smyčcový kvartet číslo 3 B-dur patří k vrcholům jeho komorní tvorby. Skladba je charakteristická lehkostí, hravostí i promyšlenou formou. Hraje Leipziger Streich Quartet. Přejeme příjemný poslech.

Jean Sibelius patří k nejvýznamnějším představitelům severské hudby. Jeho symfonie číslo 2 D-dur patří k jeho nejhranějším dílům a bývá často vnímána jako symbol finské národní identity. Hudba této symfonie je plná kontrastů od lyrických pasáží až po monumentální závěr, který patří k nejpůsobivějším monumentům symfonické literatury. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu. Řídí Oko Kamo.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 2 D-dur Žána Sibelia v podání Symfonického orchestru Finského rozhlasu pod vedením Oka Kamo. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhunová.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň, nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Robert Schumann, Wenn ich in deinen Augen sehn, píseň z cyklu Láska básníkova, op. 47, zpívá Jorma Hyninen.

V roce 1946, kdy německý skladatel Paul Hindemith žil a tvořil ve Spojených státech amerických, zkomponoval čtyřvětou Symfoniu Serenu, již mu premiéroval Dallaský symfonický orchestr s Antalem Dorátem. Druhá věta Symfonie Sereny, to je Hindemithova humorná parafráze Beethovenova vojenského pochodu číslo 1, složeného v roce 1809. Jeho motivy procházejí celou větou, proplétané v hravém kontrapunktu. Poslechněme si. Geschwindmarsch by Beethoven od Paula Hindemitha hraje Gewandhaus Orchester Lipsko, diriguje Herbert Blomstedt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Velmi oblíbená operní árie zazní za okamžik. Autorem opery je Wolfgang Amadeus Mozart. Opera vznikla na libreto Lorenza da Ponte podle mimořádně populární Beaumarchaisovy předlohy. Ve Vídni se jí v roce 1786, možná i vinou intrik, dostalo poměrně vlažného přijetí. V Praze to byl dokonalý Mozartův triumf. Samozřejmě Figarova svatba. Konec prvního dějství a Figarova árie Non più andrai. Tak mu dnes přestal čas snů a zdání, jak zněl český překlad árie, v níž žárlivý Figaro zlomyslně cherubínovi, odvelenému k svému pluku, líčí vojenský život bez žen. Samuel Remy, Londýnský filharmonický orchestr a George Scholty v čele.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Stejně jako byl za prvního básníka klavíru označován geniální Frédéric Chopin, hovořilo se jako o básníkovi klavíru, o jednom z největších českých, ale i světových pianistů 20. století, Ivanu Moravcovi. Takže teď dva básníci klavíru v jednom, totiž Chopinova etída Azdur v podání Ivana Moravce.

katalogu Vivaldiho děl, jichž je přes 800, najdeme 500 koncertů pro solové nástroje a jejich kombinace. A mezi nimi dva dvojkoncerty pro lesní rohy a doprovod. Jako většina ostatních koncertů jsou to třívětá díla, rychlá věta, pomalá věta a opět rychlá a poměrně krátká díla, v celku tak kolem 9 minut. I do nich ale barokní mistr dokázal vetknout krásnou a zejména v krajních větách svěží, energickou, temperamentní hudbu. Tim Kalster a Stephen Stirling mají v rukách lesní rohy, hraje s nimi City of London Baroque Symphonia a zní finální věta dvojkoncertu pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo F-dur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Milan Langer zahraje eklogu E-moll pro klavír opus 35 číslo 5 Jana Václava Tomáška.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Antonio Salieri, Sinfonia z divadelního divertimenta. Prague Sinfonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Franz Schubert, předehra D-dur, orchestr Prague Sinfonia řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Až do roku 1620 se teď vypravíme do Itálie pro překrásné duchovní moteto Adoramus te Christe, jednu z mnoha kompozic, jimiž slovutný kapelník od svatého Marka v Benátkách doprovázel místní katolické bohoslužby. Claudio Monteverdi, Adoramus te, uctíváme tě, Kriste. Zpívá příhodně Monteverdi Choir, řídí John Eliot Gardiner.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Claude Debussy, Faunovo odpoledne. Clevelandský symfonický orchestr řídí Pierre Boulez.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handl Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

Johannes Brahms, finální věta ze symfonie číslo 4 E-moll opus 98. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků a tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

0: Minimalismus je hudební směr druhé poloviny 20. století, který je postaven na mnohanásobném opakování krátkých hudebních motivů. Této technice se říká repetitivní hudba. Od původních velmi elementárních pokusů styl dospěl až ke komplexním kompozičním strukturám a k velkým formám, jako je symfonie, oratorium nebo opera.
1: O Američanovi Philipu Glassovi, ročník 1937, se hovoří jako o posledním klasikovi amerického minimalismu, minimal music. Ačkoliv sám Glass preferuje termín hudba s repetitivními strukturami. Autor oper, baletů, symfonické i komorní i filmové hudby rád pracuje s ostinátním opakováním.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella. Zpívají Arianne James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Johann Josef Fuchs, Aleluja z moteta Plaudite sonat tuba, pro tenor, trubku, smyčce a basso continuo. Zpívá Juan Diego Flores, řídí Michel Mariotti.

Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etídu číslo 1 C-dur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Mistr italského belcanta Gaetano Donizetti psal svou operu Buffu, tedy komickou operu Don Pasquale v Paříži pro tamní Théâtr Italien a jeho tehdejší čtyři největší pěvecké hvězdy, čím zároveň opeře zajistil obrovský úspěch už při premiéře. Proto jsou také v opeře čtyři velké role pro ony hvězdy – bas, bariton, tenor a soprán. Příběh je velmi zamotaný, tak jak to v italských bufách bývá. Po všech možných peripetiích, včetně falešné svatby, intrikán Don Pasquale prohrává, jeho synovec Ernesto se ožení s milovanou Norínou a právě její árii z prvního dějství uslyšíme v podání stále slavnější rumunské sopranistky Leontiny Vaduvy.

Nikdo menší než král slunce, Ludvík XIV. Si objednal v roce 1669 komedii Balet a dodali mu ho nikdo menší než Molière a Lily. Oba také v komedii účinkovali a úspěch byl obrovský. A to díky vtipnému námětu, díky vhodně zakomponované hudbě domluvené hry i díky vlně zájmu o tureckou kulturu a turecké motivy ve Francii. My si z komedie baletu Le Bourgeois Gentilhomme, Měšťák šlechticem, vybereme uvertýru číslo 1 z pera Jeana Baptisty Lillyho a v interpretaci London Oboe Band a Paula Goodwina.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge. Jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburgu v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. O 14. Mozartově klavírním koncertě hovoří někteří muzikologové jako o prvním, který lze považovat za vyzrálé dílo. Někteří ho řadí rovnou k jeho nejlepším pracím v klavírním repertoáru. Sám Mozart si byl vědom výjimečnosti toho díla, když v dopise otci porovnával několik svých koncertů pro klavír a ten 14. označil za dosti zvláštní z docela jiné kategorie. Toto je Jiskřivé rondo, jehož vracející se refrén vydrží leckomu velmi dlouho v hlavě. Nám hrají maďarští umělci solo Jene Jandó, koncertus Hungaricus vede András Ligeti.

0: Český rozhlas Vědur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

0: oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Nabízí se srovnávat velikány Bacha a Händla, tím spíš, že se narodili ve stejném roce pár desítek kilometrů od sebe. A muzikologové také jejich tvorbě věnovali už hezkých pár desítek, spíš stovek knih a pojednání. Faktem je, že tou nejznámější zkratkou je to, že prakticky ve všech Händlových dílech najdeme jakousi jasnost, kterou u Bacha nalézáme méně často. No však také Händel byl velký cestovatel a jako houba nasával vše, s čím se setkal. Ať už to byla italská zpěvnost, nebo francouzská jemnost, či později anglická pompéznost, o německých kořenech netřeba hovořit. Nahlédněme teď do Händlova mohutného oratoria Samson, dokončeného krátce po Mesiášovi. I Samson byl obrovským Händlovým úspěchem a některé jeho části žijí na koncertních pódiích samostatně. Především tato. Let the Bride Seraphim, v níž se snoubí úchvatná sopránová koloratura s jasným zvukem trubky. V našem případě jsou tu sopranistka Suzanne Rydén a trumpetista Niklas Eklund za doprovodu London Baroque.

Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie. Vladimír Aškenázy teď zahraje téma a variace na jméno Abek pro klavír F-dur opus 1 Roberta Schumanna.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Kdo si o Dmitriji Šostakovičovi řekl, že to byl ruský John Williams své doby, nejslavnější a nejlepší autor filmové hudby? O této kapitole Šostakovičovy tvorby se možná ví méně, ale je pozoruhodná. Vždyť mezi lety 1929 až 70 zkomponoval na 30 soundtracků, tedy doprovodil svou hudbou 30 filmů. K nejznámějším z nich patří hudba ke snímku Ovád, The Gadfly z roku 1955 a zní několikaminutová romance pro housle a orchestr, v níž jakoby se Šostakovič inspiroval něžnou meditací Žila Masneta v opeře Thais nebo širokými melodiemi italských oper. Však film také sleduje ruského hrdinu v Itálii 30. let 19. století a romance se hraje na koncertních pódiích jako populární kus. My máme výtečnou nahrávku amerického houslisty Alexandra Kera a Royal Concerthebouw Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

Teď poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž premiéru sám dirigoval 3 měsíce před smrtí v divadle na Vídeňce. Tajemná, kouzelná, pohádková i zednářskými motivy a rituály protkaná kouzelná flétna. Richard Wagner o ní napsal: zdá se, že se zde tresť všech nejušlechtilejších květin umění slučuje a splývá do jedné. Jaká nenucená a zároveň vznešená populárnost v každé melodii, od nejjednodušší po nejumnější. Většina z těch, řekněme, jednodušších, označovaných někdy i za vídeňské písničky, ovšem samozřejmě okamžitě spopulárněla, jako třeba popěvky Papagénovi. Ptáčníka Papagéna zpíval při premiéře sám libretista Schikaneder, teď v roli Papagéna toužícího po dívce nebo ženušce v árii Ein Mädchen oder Weibchen za doprovodu kouzelných zvonků a Württemberského komorního orchestru německý basbaritonista Thomas Quasthoff.

V březnu roku 1874 se v Prozatímním divadle v Praze konala slavná premiéra další z oper Bedřicha Smetany. Jeho komická opera o dvou dějstvích Dvě vdovy byla inspirovaná francouzskou konverzační a situační komedií. S rozechvěním očekával 50-letý kapelník Smetana reakci publika, v němž byla vedle ctitelů jeho hudby i řada jeho odpůrců. Poté, co se ten večer na jevišti dohrál příběh energické Karolíny a křehké tiché Anešky, sestřenic a vdov, z nichž prvá vládne pevnou rukou na statku a druhá svádí vnitřní boj o lásku milovaného Ladislava, strhly se obrovské ovace. Smetana, který sám dirigoval, byl dojat nadšeným přijetím díla. Tak třeba právě s představou tohoto slavného prvního provedení si teď poslechněme předehru k opeře Dvě vdovy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jaroslav Kyzling.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Ke skladateli přiletí múza a aniž by trepanovala jeho lebku, vpraví mu pomocí polibku do hlavy hudební myšlenku. Skladatel o ní chvíli přemýšlí a pak sedne k notovému papíru a pokusí se ji zapsat. V tomto okamžiku však často dochází k zajímavému jevu. Komponista zjišťuje, že hudební nápad zapsaný v notách není úplně totožný s tím, co mu znělo v hlavě. Jakoby se mu nepodařilo myšlenku úplně správně zapsat, ačkoliv výška not i jejich délka odpovídají. Skladatel se pokusí zápis opravit, třeba téma zasadí do jiné tóniny nebo změní jeho grafickou podobu. Zároveň ale přichází na to, jak by bylo možno nápad ještě vylepšit. Také ho svěří nějakému konkrétnímu instrumentu. V každém případě je už na notových linkách zachyceno něco jiného, než ona původní múzou nabídnutá myšlenka. Potom se noty dostanou do interpretových rukou, ten je cítí zase úplně jinak a dochází k další proměně. Ale pak se může stát, že skladbu se rozhodne někdo přeinstrumentovat, napsat její transkripci. A tady se najednou ozvou hlasy četných odpůrců. Skladba musí zaznít ve své původní podobě, jakékoliv přepisování je nepřípustné. Ale jaká podoba je skutečně původní? Přísně vzato jen ta, která se rozezněla poprvé v komponistově hlavě. Už první zápis hudební myšlenky je vlastně její transkripcí. Její zinstrumentování je další posun od původní čisté podoby a její přeinstrumentování není ničím jiným než další proměnou v nekonečné řadě proměn. Na tyto jevy upozornil už skladatel a fenomenální klavírista Ferruccio Busoni, který byl až fanatickým obhájcem transkripcí a sám byl autorem mnoha z nich. Toto bude jeho klavírní transkripce jedné Bachovy chorální předehry, původně psané pro varhany.

Buzoni dokonce tvrdil, že Bachovy skladby se musí přepisovat, protože jinak znějí nebachovsky. Buzoni se však jednou pustil i do transkripce skladby svého kolegy Arnolda Schönberga, ale tady tvrdě narazil. Schönberg v dopisu Buzonimu svůj vztah k transkripcím shrnul do 4 bodů. Za prvé, vaše úpravy navracejí dílu to, čemu jsem se záměrně vyhnul. Za druhé, dodávají tam to, co jsem tam už nikdy nechtěl najít. Za třetí, vypouštějí to, co podle mne nesmí zmizet. Za čtvrté, vylepšují něco, v čem jsem vědomě nedokonalý. Z těchto výroků nevyplývá nic víc a nic míň, než to, že upravovat skladby ještě žijících autorů je krajně nebezpečné. Autor, dokud je naživu, si svou skladbu hlídá a má jakýsi morální nárok ovlivňovat její osud. Po jeho smrti se však skladba stává majetkem všech a může se jí ujmout i jiný skladatel. Zde pak záleží na upravovatelově vkusu a invenci. Existují případy zářné i odstrašující. Johannes Brahms napsal uherské tance pro klavír na 4 ruce. Popravdě jsou to tance cikánské a cikánská melodika, není-li autenticky interpretována přímo našimi romskými spoluobčany, má sklon k sentimentalitě. Ta je ovšem v originále držena na úzdě typicky strohým, přísným zvukem klavíru.

Jakmile se tato hudba přepíše pro orchestr, což se proti Brahmsově vůli stalo, vystoupí na povrch ona nasládlá cikánská sentimentálnost a ze strohého Brahmse je najednou nepříliš vkusný populár.

Ve stejném nebezpečí byl současný skladatel Jiří Teml, když se pustil do instrumentování Dvořákových cikánských melodií, které jsou v originále určeny zpěvnímu hlasu a klavíru. Lze předpokládat, že kdyby Dvořák neměl dost jiné práce, sám by dříve či později tuto svou skladbu zinstrumentoval, podobně jak to učinil se svými původně klavírními slovanskými tanci. Dvořák byl totiž rozený symfonik. Klavír nebyl jeho oblíbeným nástrojem a z jeho klavírních skladeb to bývá cítit. Teml si tedy pokusil představit, jak by tuto skladbu zinstrumentoval sám Dvořák. Prostudoval několik partitur a napodobil jeho orchestrální styl se vším všudy. V ukázce uslyšíme i solo anglického rohu, kterého Dvořák tak efektně použil v pomalé větě Novosvětské. Po sentimentálním nevkusu však tady není ani stopa, jistě i proto, že cikánské písně tu zaznívají v mnohem stylizovanější podobě než u Brahmse. Jde tedy o zvláštní typ transkripce, při níž upravovatel propůjčuje svůj kompoziční aby dopověděl to, co jeho slavný předchůdce nestačil říci.

Jiří Temel tedy v podstatě zapřel svou vlastní skladatelskou osobnost a upravil cikánské melodie v Dvořákově duchu. Podstatou transkripce však často bývá to, že upravovatel pozmění skladbu k obrazu svému, přizpůsobí ji svému kompozičnímu ideálu, vloží do ní své vlastní nápady. Třeba Anton Webern upravil Bachovu hudební obětinu způsobem, který je stěží opakovatelný. Představme si několik pěvců předvádějících píseň tak, že každý z ní zapěje jen jeden tón, jednu slabiku. Tu příští převezme jiný pěvec. Takto pojme Anton Webern, jehož vlastní tvorba zdůrazňuje význam právě jednotlivých samostatně znějících tónů, Bachovu hudební obětinu. Nástroje si v melodii vzájemně předávají jediný nebo malé skupinky tónů, takže skladba se obestře takovým barevným mižením či jiskřením jako mozaika.

Existují transkripce tak dobré a tak se vžily, že je bezděčně chápeme jako originál. Třeba Gounodovo Ave Maria. Vlastně to originál je napůl. Nejdříve tu bylo Bachovo první preludium z temperovaného klavíru,

Toto preludium Gounod převzal a připsal k němu melodii, a velmi dobrou. Gounodovo Ave Maria se hraje velmi často v nejrůznějších instrumentálních i vokálních verzích. Je to zvláštní případ, kdy skladba má dva autory se stejným podílem, kdy se stává ze dvou originálů.

Co vlastně skladatele vede k tomu, aby upravil kompozici svého staršího kolegy? Nejspíš je to zaujetí pro skladbu. Touha se jí obírat, všelijaký pokoušet, zvídat, jak se bude cítit v jiných šatech, jaké snese osvětlení. Existují však i jiné motivace a jednou z nich jsou bohužel také peníze. Ty vedou nevkusného upravovatele, aby pozbíral nejhezčí melodie nejslavnějších skladeb a jako v plnírně buřtů je napresoval do hudebního střeva v podobě stupidního diskorytmu. Hudebnímu řezníkovi nezáleží na tom, jestli původní skladba byla na dvě nebo na tři. Do rokového bušení se dá vecpat i třídobý valčík. Tyto v úvozovkách transkripce skladbám nic nepřidávají, pouze je vykrádají a znásilňují. Peníze, které za ně upravovatelé inkasují, jsou špinavé a hříšné.

Ale pozor, každá transkripce, která převádí klasickou skladbu do oblasti populární hudby, nemusí být nutně nevkusná. Mezi kvalitami těchto transkripcí jsou rozdíly právě tak, jako mezi původními skladbami. Tradičně vtipné jsou například úpravy prezentované soubory Swingle Singers a Linha Singers. Jejich styl už sice mnoho let nepřináší nic nového, ale zase je tu záruka vkusu a kvalitního interpretačního provedení. Možná, že kdyby se Linhovci pokusili svůj projev trochu zmodernizovat a podařilo by se jim oslovit i mladší diváky, mohly by jejich jazzové úpravy mít i svůj pedagogický význam. Ten by se ještě zesílil, pokud by se neobraceli jen ke skladbám barokním. Poslechněme si na závěr dnešního Dakápa, jak nový kabát, ušitý souborem Linha Singers, sluší fuze od Dmitrije Šostakoviče.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Vítejte na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu, kde klasická hudba zní celý den. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrohunová a přeje příjemný poslech. Dnešní večerní blok nabídne hudbu přelomu romantismu a moderny i tvorbu 20. století. Zazní Gustav Mahler, Dirty Ligeti, Albán Berg, Josef Suk, Janis Xenakis a Leoš Janáček. Gustav Mahler patří k nejvýznamnějším autorům pozdního romantismu a jeho tvorba stojí na pomezí symfonie a písně. Píseň o zemi je jedním z jeho nejosobnějších děl. Vznikla na sklonku autorova života a propojuje symfonickou formu s písňovým cyklem. Mahler zde zhudebnil starou čínskou poezii v německých překladech a vytvořil hudbu hluboce existenciální, plnou melancholie, pomíjivosti a smíření. Uslyšíme verzi pro komorní orchestr. Zpívají Monika Grob a Jorma Silvasty, hraje symfonia Lachty Chamber Ensemble, řídí Osmo Venske.

Na stanici D-dur dozněla píseň o zemi Gustava Mahlera v podání Moniky Grob, Jormy Silvastyho a souboru Sinfonia Lachty Chamber Ensemble. Dirigoval Osmo Venske.

Dirk Ligeti patří k nejvýznamnějším skladatelům 20. století. Jeho hudba je charakteristická osobitým rytmem, barevností a hravou prací se zvukem. Šest bagatel je cyklus krátkých skladeb pro dechové kvinteto, ve kterém Ligeti s lehkostí a ironií pracuje s motivy, tempem i výrazem. Hraje pražské dechové kvinteto.

Vyslechli jsme 6 bagatel Der Delicatessen v podání pražského dechového kvinteta. Alban Berg byl jedním z představitelů druhé vídeňské školy a jeho hudba spojuje expresivní výraz s promyšlenou strukturou. Lyrická svita pro smyčcové kvarteto patří k jeho nejvýznamnějším komorním dílům. Skladba má skrytý program, osobní milostný příběh a její hudební jazyk osciluje mezi něhou a dramatem. Zpívá Dawn Upshaw, hraje Kronos kvartet. Přejeme příjemný poslech.

Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněla lyrická svita Albana Berga. Účinkovali Don Upshaw a Kronos Quartet.

Josef Suk, významný český skladatel a žák Antonína Dvořáka, vytvořil symfonii Azrael jako osobní vyrovnání se smrtí svého učitele i manželky. Jde o jedno z nejhlubších a nejniternějších děl české symfonické tvorby. Hudba je zde silně emotivní, místy dramatická, ale zároveň směřuje k určitému smíření. Hraje Česká filharmonie, kterou řídí Sir Charles McCrus.

Na stanici D-dur dozněla symfonie Azraele Josefa Suka v podání České filharmonie pod vedením Sira Charlese Mekerase.

Yannis Xenakis byl skladatel, který do hudby přinesl zcela nový způsob uvažování, inspirovaný matematikou, architekturou i fyzikou. Jeho skladba Pleiades je určena pro 6 interpretů na bicí nástroje a pracuje především s rytmem, strukturou a barvou zvuku. Hraje Kroumáta Percussion Ensemble, řídí Anders Logén.

0: Vyslechli jsme skladbu Plejádes Janise Xenakise v podání souboru Chromata Percussion Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Leoš Janáček patří k nejvýznamnějším českým autorům 20. století. Jeho smyčcový kvartet číslo 2 Listy důvěrné je inspirován jeho osobním vztahem ke Kamile Šteslové. Hudba je silně emotivní, fragmentární a výrazově velmi intenzivní. Patří k vrcholům Janáčkovy komorní tvorby. Hraje Belče kvartet.

0: Na stanici D-dur dozněl smyčcový kvartet číslo 2 Leoše Janáčka. Hrál Belče kvartet. Od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová. Přeji vám dobrou noc a klidné chvíle s hudbou, která na stanici D-dur bude i nadále znít.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrohunová. Dnešní odpolední blok nabídne hudbu výrazných osobností evropské hudby. France Schuberta, Ludvíka van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Jeana Sibelia. Začneme jedním z nejzásadnějších písňových cyklů hudební historie. Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu a jeho písňová tvorba představuje samostatnou kapitolu hudebních dějin. Cyklus Zimní cesta vznikl v posledním roce skladatelova života a patří k jeho nejhlubším a nejintimnějším dílům. Na text Wilhelma Millera sledujeme osamělého poutníka, který prochází zimní krajinou i vlastním nitrem. Jednotlivé písně vytvářejí souvislý oblouk od tiché rezignace až po existenciální prázdnotu závěrečného flašinetáře. Zpívá Wolfgang Holzmair, na klavír doprovází Imogen Cooper.

Ludwig van Beethoven byl skladatelem, který zásadním způsobem proměnil podobu symfonie. Jeho symfonie číslo 7 A dur patří k nejenergičtějším a rytmicky výrazným dílům jeho tvorby. Skladba je proslulá především svou druhou větou, allegretem, které se často hraje samostatně a patří k nejznámějším Beethovenovým hudebním myšlenkám. Hraje Freiburger Barockorchester, řídí Gottfried von der Goltz.

Vyslechli jsme symfonii číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena v podání Freiburger Barock Orchestr pod vedením Gottfrieda von der Goltz.

Johann Sebastian Bach je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob. Jeho Goldbergovy variace patří k vrcholům klávesové literatury. Dílo je vystaveno na jednoduchém tématu, které Bach rozvíjí ve 30 variacích nejrůznějšího charakteru. Od virtuózních přes kontrapunktické až po hluboce meditativní. Interpretace Glenna Goulda patří k nejznámějším a zároveň nejvlivnějším nahrávkám tohoto díla.